0: nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že minister má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
1: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
0: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
2: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní česko-polskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů bez posádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5x zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Gold Impulse. Zlaté

0: Radio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Se začátkem topné sezóny čelí kominíci obrovskému náporu a na volné termíny se čeká i několik týdnů. Ideální je proto objednávat kontrolu už na jaře po skončení zimy. Zástupci cechu navíc varují před podvodníky lákajícími na podezřelé nízké ceny prostřednictvím letáků. Běžná cena za kontrolu a čištění se pohybuje od 500 do 2500 korun. Pravidelná roční revize je přitom zásadní pro bezpečnosti pojišťovny. Jen loni způsobili nevyhovující komíny přes 1300 požárů se škodami za 114 milionů korun a bezplatné správy hrozí krácení pojistného plnění. Problémem zůstává také spalování odpadků, které například v Liberci vede k desítkám prověřovaných podezření ročně. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar zemědělské půdy, při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 více než před rokem. Studentů přibylo na všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
2: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
1: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod. Kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i zpožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými dráhami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
3: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než Valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Radio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na 3 pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že minister má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
2: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
1: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
3: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní česko-polskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů, bezposádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5x zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Se začátkem topné sezóny čelí kominíci obrovskému náporu a na volné termíny se čeká i několik týdnů. Ideální je proto objednávat kontrolu už na jaře po skončení zimy. Zástupci cechu navíc varují před podvodníky lákajícími na podezřele nízké ceny prostřednictvím letáků. Běžná cena za kontrolu a čištění se pohybuje od 500 do 2500 korun. Pravidelná roční revize je přitom zásadní pro bezpečnost i pojišťovny. Jen loni způsobili nevyhovující komíny přes 1300 požárů se škodami za 114 milionů korun a bezplatné správy hrozí krácení pojistného plnění. Problémem zůstává také spalování odpadků, které například v Liberci vede k desítkám prověřovaných podezření ročně. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí Státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar zemědělské půdy, při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 více než před rokem. Studentů přibylo na všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
2: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
1: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod. Kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i spožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými drahami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
3: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity

0: Radio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že minister má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
2: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
1: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
3: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní českopolskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů, bezposádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5x zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03, Adam Kuřice s vámi. Před námi je úterní ráno, 6. říjen, probouze

Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, úterý 6. říjen, máme po 6. do 6:30, Les Humphrey Singers, písnička Kansas City. Koukám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Hanuš, toto jméno má německý původ z německého Hannes, což je zkrácená jména Johannes neboli Jan. My každopádně pány s tímto jménem zdravíme, já přeji vše nejlepší a teď už další muzika let 60. až 80. Dobré?

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké úterní ráno s datem 6. října. Po půl sedmé Johnny Cash, Freddie Mercury, ze všechny dřív ale Cat Stevens, teď už rychlý přehled zpráv v podání naší redakce.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Kapacity vlaků u Prahy jsou snížené, proto je kraj připravený uplatnit sankce vůči Českým dráhám. Havlův odkaz si lidé v Praze připomněli psaním dopisů za nespravedlivě zvězněné. Armáda kvůli aktivitám organizátorů odebrala záštitu konferenci Future Air Force. Ze soukromého muzea ve Francii byl ukradený bronzový obal knihy od malíře Dalího. A nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin z Washingtonu oznámil, že tato sezóna bude jeho poslední. A dnes bude postupně všude slunečno a odpoledne teplo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Pěkný den vám přeje Martina Krova.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Do sedmé, do zpráv celou ještě určitě Mark Almond, Gene Pitney, písnička Something's Gotten Hold of My Heart. Já vám přeji hezké úterní ráno, 6. říjen. A opět mě zajímá, do jakého dnes jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na WhatsAppu rádia Gold Impuls na čísle 734 787 981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání i vy.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. Jen ve včerejším ranním provozu chybilo 23 souprav City Elephant kvůli technickým závadám nebo instalaci zabezpečovacího systému. Na příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. S nedostatečnou kapacitou spojů ze středočeští cestující setkali i v předchozích týdnech. Vedení kraje vyvolalo krizová jednání s Českými dráhami a je připravené uplatnit smluvní sankce. Na silnici mezi Jablunkovem a hranicemi se Slovenskem se začíná pracovat. Dnes startuje oprava frekventovaného tahu první třídy číslo 66. Práce potrvají až do jara. Řidiči musí počítat s omezením.
3: Průzkum potvrdil kromě potřeby výměny asfaltových vrstev i nutnost zpevnění podloží. Při té příležitosti silničáři upraví okolí vozovky, zrevidují odvodnění, svodidla i dopravní značky. A než se vše opraví, musí se řidiči připravit na komplikace. Je v podstatě jisté, že se tady začnou tvořit kolony, aby se ale zdržení alespoň trochu zmírnilo. V dopravních špičkách budou průjezd místem řídit regulovčíci, po zbytek dne pak semafory. Eva Jablunkov.
2: V únoru začne fungovat nový systém varování, například při povodních nebo výpadcích elektřiny. Lidé v zasažené lokalitě dostanou nejen upozornění přímo do mobilu, ale také instrukce, co mají dělat. Upozornění budou rozesílat hasiči nebo armáda. Oproti takzvaným lokalizovaným zprávám nemá dojít ke zpoždění, třeba kvůli přetížení systému. Varování se zobrazí i na zamčeném displeji a doprovodí ho zvukový signál. A to i v případě, že má člověk telefon stlumený nebo mimo dosah signálu. Lokalizované SMS zprávy budou fungovat i nadále, nový systém je má doplnit. A nejlepší střelec historie NHL Ovečkin oznámil konec kariéry. Prohlásil, že tato sezóna v elitní hokejové lize bude jeho poslední. V NHL působil 41-letý ruský útočník od roku 2005. A dnešek bude postupně všude slunečný a odpoledne bude teplo. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. To je ze zpráv všechno, loučí se s nimi Martina Kroa.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 7:03, Adam Kuřica přeje dobré ráno, úterý 6. října, teď už Roy Orbison, písnička California Blue. Work.

0: Dobré ráno, úterý 6. říjen, blíží se nám 7:30, milá kolegyně Martina Kroá pro nás chystá zprávy, rychlý přehled uslyšíme za pár minut, do té doby naše ranní téma a taky muzika let 60. až 80. První telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu 150 let. Dnes zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory. Komu voláte nejčastěji a co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů, volají vám šmejdi, jak s nimi umíte zatočit?
1: Já si asi nejvíc volám s maminkou, které je přes 80 let a bydlíme od sebe dál, takže ji trošku kontroluji, jestli je v pořádku. A potom si volám asi nejvíc s manželem, se synem.
2: Tak mě zrovna včera volali jakože ze zásilkovny, že mě vezou balíček, ale že se jim nějak potrhal ten čárový kód. Takže kam to mají dovést? Je pravda, že já jsem teda balíček čekala nebo čekám, ale ten mi dojde asi tak za 14 dní, tak jsem byla lehce překvapená, co se děje. A samozřejmě za chvilenku chtěli, abych jim řekla rodné číslo, aby si ověřili, jestli to jsou opravdu já. Tak jsem řekla, jdou do háje, položila jsem telefon a měla jsem klid.
0: Takhle na ně, co?

0: Dobré ráno, Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, úterý 6. říjen, po půl osmé, skupina ABBA, také Elton John, ze všeho nejdřív ale Monkeys, písnička Daydream Believer, teď už kolegyně Martina Kroá, nejnovější zprávy, Martino, hezké ráno i tobě.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Pěkné ráno. V České Lípě najel včera večer vlak do nastraženého kamení. Podobná nehoda se tam stala v září. V Šumperku ráno hořelo v ubytovně, evakuovalo se 14 lidí. Muž dostal v Británii doživotí za pokus vniknout na izraelskou ambasádu a útočit. Švédská akademie věd oznámí, kdo letos získá Nobelovu cenu za fyziku. A česká fotbalová reprezentace dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. A dnešek bude postupně slunečný a odpoledne bude teplo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou další muzika let 60. až 80. a taky vaše komentáře, reakce v rámci ranního tématu. My zjišťujeme, komu voláte nejčastěji a co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů a volají vám šmejdi, jak na ně?
1: Nejradši si volám, tak to je s manželkou. Ty manželka jezdí po celé republice a když mi volá nějaký číslo, které mám uložený, tak řeknu jenom bonjour, Nokia, a nejenom telefon někdo položí. Kdy volají všelijaký lidi, kterým já nevěřím.
2: A šmejdi mi nevolají, protože vlastně vždycky se ozvu jako úplně hlupá, takže už to někteří vzdali. Jinak si volávám hodně se sestrou, to jsou hodinu a půl hovory, Motřenkou, to jsou taky hovory na hodinu.
0: S kým si voláte vy? První telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu prosím vás 150 let a my zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory. 604 111 211, to je číslo k nám a teď už muzika let 60. až 80. úterý 6. říjen, přeji hezké ráno.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Pěkné ráno. V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči na místě evakuovali 14 lidí. Požár vznikl podle hasičů v jednom z pokojů ubytovny a rozšířil se na střechu. Příčinu vzniku ohně i výši škody zatím vyšetřují. Hasiči už zamezili šíření požáru. Teď s pomocí dvou automobilových žebříků rozebírají konstrukci střechy, vyhledávají ohniska a dohašují. Pro obyvatele ubytovny vyslali evakuační autobus. Část z nich přepravili do náhradního ubytování, které zajistili spolu s městem. Kolem objektu je páskou vyhrazený nebezpečný prostor, hrozí tu totiž pád zdiva. V České Lípě řeší vandalismus na kolejích. Včera v podvečer najel vlak do nastraženého kamení. Provoz na trati do Nového Boru se zastavil. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí, nikdo se nezranil. Po pachateli policie pátrá. Povinné ručení je dražší. Důvodem je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. Průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Večerní soupeři fotbalové reprezentace nahánějí strach. Anglie v posledním zápase zostudila Chorvaty, kterým na jejich domácí půdě nasázala 7 branek. My máme v Londýně reportéra Tomáše Zemánka.
2: Do zápasu s Anglií náš tým možná povede kapitán Vladimír Coufal.
3: Ne, my nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Já jsem nemohl Španělsku hrát, takže jsem to sledoval na Sportu a myslel jsem, že to je nějaká chyba. Nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit.
2: Fanoušci přímo na místě mají z posledních reprezentačních výkonů radost. V očekávání výsledku jsou ale krutí.
4: Jo, jdeme na zápas. Marťo, jaký čekáme výsledek?
5: A myslím, že prohrajeme 2-1.
6: Pravdu nebo?
7: No pravdu, jasně.
6: Pravdu, dostaneme 5. Hrajou skvěle, ale nejsem si jistý, že to má budoucnost pro český fotbal.
2: Že to bude přinejmenším těžká výzva, to dobře ví Karel Poborský.
8: Anglie je skvělá furt, ale doma to silnější tady ve Wembley. Jsem na to sám zvědavý, když jsem je viděl teď v Chorvatsku, tak snad to nebude něco podobného.
2: Utkání Anglie-Česko začíná ve 20:45 a mikrofon Rádia Impuls bude u toho. Z Londýna Tomáš Zemánek.
1: A dnes bude všude postupně slunečno a odpoledne teplo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
9: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké úterní ráno, 6. říjen, doufám, že se máte fajn, na řadě další muzikale 60. až 80. Teď už Katrina and the Waves, písnička Walking on Sunshine.

0: Dobré ráno, úterý je 6. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o tom, že první telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu 150 let a mě zajímá, komu voláte nejčastěji, co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů, volají vám šmedi, jak s nimi umíte zatočit, zkrátka zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory.
1: Krásné ráno, já to mám s mobilem strašně jednoduchý, já totiž za chviličku zaparkuju před věznicí, kde pracuju, takže na bráně šoupnu mobil do skřínky a celý den ho neslyším.
2: Bohužel šmejdi volají každý den, no jak s nima zatočím, úplně jednoduše. Tak já zjistím, že to jsou oni, tak je pošlu někam, hádejte kam. Zavěsím a hnedka tohle číslo blokuju.
0: Já bych jako věděl, jo, tuším, ale...

0: Tady je Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, po půl deváté, Paul Simon a Art Garfunkel. Teď už ale uslyšíme novinky ze světa zpravodajství. Přichystala si je pro nás kolegyně Martina Kroa. Martino, je to tvoje.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné ráno. Nejpozději dnes mají poslední z víc než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na kterých budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele nebo senátory. Podvodníci zneužívají stížnosti na aerolinky na sociálních sítích a lákají z lidí platební údaje. Rakouská policie zadržela dva Slováky, které spojuje s krádežemi nejméně 21 aut. V německém Frankfurtu bude slavnostně zahájený knižní veletrh, kde je Česko čestným hostem. A tenista Jiří Lehečka si dnes v Tokiu zahraje o titul se Španělem Alcarazem. A dnes bude postupně všude slunečno a odpoledne teplo. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Z našeho rádia přeji hezké úterý, 6. říjen, blíží se nám 9. hodina, do zpráv s kolegyní Martinou Kroa, naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Komu voláte nejčastěji a co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů, volají vám šmejdi, jak s nimi umíte zatočit. První telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu 150 let a my zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory.
1: Když vám volají šmejdi nebo podvodníci, tak já, když vednu telefon a samozřejmě podle hlasu zjistím, že to je nějaký tenhle ten podvodník, tak se mu okamžitě představím třeba jako: dobrý den, tady major Meissner, odbor hospodářské kriminality Policie České republiky.
2: Manžel zatáčí s telefonními šmejdy tak, že když mu někdo zavolá, řekne, že ho právě ruší při styku s prostitutkou, že jsou zrovna třeba ve sprchovém koutě a že jim zavolá později a už se potom nikdo neozve.
0: Tak i to je samozřejmě varianta. My pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. Já vám přeji pohodový poslech.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Podvodníci zneužívají stížnosti na aerolinky, vydávají se za zákaznickou podporu leteckých společností a lákají z lidí platební údaje. Začne to tím, že zákazník zveřejní svou stížnost pod příspěvkem letecké společnosti na sociální síti. Podvodníci pak na takový příspěvek reagují, omlouvají se za nepříjemnosti a nabízejí pomoc třeba se spožděným letem nebo odškodněním a prosí zákazníka, aby pokračoval v soukromé konverzaci v aplikaci WhatsApp. Podfukáři v některých případech využívají oficiální loga značek nebo v názvech odkazují na zákaznickou podporu nebo reklamační oddělení. Od cestujících se pak snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. O koordinované práci podvodníků informovala kyberbezpečnostní společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní každý den vznikají stovky falešných účtů. V Česku roste počet obcí s jednou kandidátkou. Tento pátek a v sobotu budou lidé mít na výběr kandidáty pouze z jednoho uskupení ve třetině obcí. Po volební složení už je navíc jasné na tisícovce míst. Počet kandidátů tam totiž přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu. A nejde pouze o vesnice, ale i města s několika tisíci obyvateli. Nejméně soutěživých voleb bude o víkendu v Plzeňském kraji. Jednobarevné složení čeká skoro polovinu tamních zastupitelstev. Pouze jednu kandidátku budou mít podle Mladé fronty dnes na výběr také obyvatelé každé třetí obce ve Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihočeském kraji. Na knižním veletrhu v německém Frankfurtu se blízkne i Česko. Na jeho 78. ročníku je totiž jeho čestným hostem. Reprezentovat naši zemi bude 70 autorek a autorů. Už včera ve Frankfurtu nad Mohanem slavnostně odhalili lavičku Václava Havla k příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Karlovarský kraj dá přes 1,5 milionu korun na venkovské obchody. Podpoří tak radnice a malé podnikatele, kteří zajišťují základní obslužnost.
3: Z dotace mohou platit především provoz obchodu, třeba elektřinu nebo teplo. Podle hejtmanství má vesnický obchod mnohem větší význam, než se může zdát. Místní mají základní sortiment blízko domova a nemusí kvůli každému nákupu cestovat. Karlovarský kraj tentokrát obdržel 17 žádostí, 3 ale byly stornovány. Na peníze se mohou těšit například v Sadově, Kraslicích nebo Dolních Nivách. Dušan Valenta.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 9, zprávy v celou jsou za námi, před námi je další hodina plná muziky let 60. až 80. Na Goldu je s vámi Adam Kořica, přeji hezké úterní dopoledne a teď už Pointer Sisters, písnička I'm So Excited.

0: Přeji hezké dopoledne z rádia Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, úterý 6. říjen do 10. do zpráv celou další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme i na českou zlatou klasiku Václav Neckář, skladba Doktor Damdy Dam, začne nejdřív ale Sweet, píseň Funny Funny. Úterní večer tady na rádiu Gold Impuls bude ve znamení cover show, to znamená, že vám opět nabídneme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Teď už ale písnička Funny Funny, přeji pohodový poslech a taky ničím nerušené úterní dopoledne s rádiem Gold Impuls.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Sucho v Česku se každým dnem prohlubuje. Například za 86 let existence přehrady Husinec u Prachatic místní tak málo vody nepamatují. Z řeky Blanice napájející nádrž je potůček, který meandruje v původním korytu a je možné ho překročit suchou nohou. Husinec přitom slouží i jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice a okolí. Lidé by do dnešního dne měli dostat volební lístky. Jsou na nich jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu se letos rozhodne i o budoucím složení horní komory parlamentu. Takže v některých obálkách jsou i kandidáti na senátory. Ti by do dnešní půlnoci měli elektronicky oznámit dohledovému úřadu sponzory své kampaně. Pokud by některý volič lístky nedostal, obdrží je ve volební místnosti. Volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října. Vyškov se chystá na velkou proměnu. Jihomoravské město výrazně ovlivní chystané zdvoukolejnění železniční trati mezi Brnem a Přerovem. Do krajského hlavního města se pak lidé z Vyškova dostanou za 15 minut. Místostarosta města Karel Goldemund očekává, že rekonstrukce místní železnice přinese vedení radnice řadu výzev.
2: Staneme se spádovou oblastí zhruba pro 40 tisíc lidí se všemi plusy i minusy. Vyškov na to musí být připraven infrastrukturálně. Staneme se předměstím Brna nebo možná Brno předměstní Vyškova, to je úhel pohledu. Připravujeme se na to samozřejmě v rámci přípravy nového územního plánu.
1: Stavební práce na brněnsko-přerovské trati mají začít za 2 roky. Železničáři počítají s tím, že se po ní bude jezdit 200 km za hodinu, což je nejvyšší možná rychlost na tuzemské železnici. Naši fotbaloví reprezentanti dnes nastoupí ve Wembley proti Angličanům. Zakončí tak rekordně dlouhý podzimní sraz. Proti bronzovým medailistům z ledního mistrovství světa chtějí naši fotbalisté překvapit a v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé zabodovat. Budou to mít ale těžké, protože Angličané jen před 3 dny přejeli Chorvatsko u nich doma vysoko 7-0. Český tým také v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. V úvodním vzájemném duelu v elitní skupině před týdnem favoritovi v Praze podlehl 0-2. Národní mužstvo po letním příchodu trenéra Deni na lavičku sice prohrálo všechny 3 dosavadní zápasy, ale ve hře je podle expertů i fanoušků vidět zlepšení. A my máme přímo v Londýně reportéra Tomáše Zemánka. A dnešní počasí bude slunečné, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 10, máme 3 minuty po celé, další zpravodajský servis tady na Goldu, opět za hodinu, hlásí se Adam Kořica, doufám, že máte fajn úterní dopoledne, 6. říjen a teď už trochu filmové muziky Flashdance, What a Feeling, zpívá Irene Cara.

0: Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Doufám, že máte fajn úterní dopoledne, 6. říjen, blíží se nám 11. hodina. Za malou chvíli další muzikále 60. až 80. Já tady koukám na výsledky žebříčku Global Cities Index 2026 od Oxford Economics. Tento žebříček sleduje celkem 1000 měst a hodnotí jejich ekonomiku, lidský kapitál, kvalitu života, životní prostředí a taky třeba správu města. No a tady jsou výsledky. Na špici se prosím vás drží New York, za ním je Londýn, třetí místo bere Paříž. No a naše matička Praha, tak ta se usadila na takovém jako klidném 51. místě, takže taková jako řekl bych poctivá evropská klasika. A teď to nejlepší. V kvalitě života je Praha, prosím vás, na parádním 18. místě na světě, což je jako skvělá zpráva. Horší už to je, když tu kvalitu života chcete zažít v Praze na vlastní kůži a dojde vám, že většina vašeho výdělku skončí u majitele bytu. Každopádně my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Na řadě je Lynn Anderson, písnička Sea of Heartbreak.
1: Radio Gold Impulse.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Hygienici evidují v Praze za září 20 nových případů onemocnění žloutenkou typu A. V srpnu bylo nových pacientů 9. Od začátku roku v Praze onemocnělo přes 340 lidí. Dva nakažení zemřeli. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje. Dodávají, že je ale nutné dodržovat hygienu a pro dlouhodobou ochranu se nechat očkovat. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska. Uvedla to dnes podle agentury Reuters kancelář prezidentky Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno se podle nich potopilo, druhé zachvátil požár. Útok následuje den poté, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehu Rumunska. Dva lidé přišli o život. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď převážela kukuřici a napadly dva ruské bezpilotní letouny. Lidé na Frýdlantsku získají vodovod. Tamní studny totiž ohrožuje pokračující těžba uhlí v polském dole Turův. Ředitel frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar vysvětluje, že si zdroj vody pro 24 000 obyvatel regionu vyžádají spousty staveb.
3: Přivaděč z Frýdlantu do Jedřichova v délce asi 10 kilometrů. Druhý přivaděč je Frýdlant Bulovka, pak je opatření vlastně dostavby různých sítí a navýšení kapacit vodojemu a největším projektem je zkapacitnění a rekonstrukce úpravné vody ve Frýdlantu, včetně celé nové pramenné oblasti.
2: Na Frýdlantsku je ale situace lepší než okolo Hrádku nad Nisou a Chrastavy na Liberecku. Na silnici mezi Jablunkovem a hranicemi se Slovenskem se začíná pracovat. Dnes startuje oprava frekventovaného tahu první třídy číslo 66. Práce potrvají až do jara a řidiči musí počítat s omezením. A dnešní den bude slunečný, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Se zprávami se dnes loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. Zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne a teď už další muzika let 60. až 80., kterou reprezentuje Rod Stewart tady na Goldu.

0: Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené úterní. Ještě stále dopoledne, 6. říjen, blíží se 12. hodina. Do zpráv celou, do vysílání kolegy Zdeňka Sekaniny, ještě další muzika let 60. až 80. Bon Jovi, Václav Neckář, písnička Nestuj a pojď, zvyšený dřív, ale duet I Got You Babe, Cher a Sony Bono. Já se s vámi loučím, jsem Adam Kuřica, snad jsem na nic nezapomněl, jo? Pokud ano, tak vám to s radostí řeknu zase zítra po 6. hodině raní. Vy si mějte krásně a užijte si úterý s rádiem Gold Impuls. Naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Pražští policisté hledají svědky konfliktu z Běchovic. K tomu došlo minulý týden ve čtvrtek mezi 67-letým řidičem osobního Peugeotu a 17-letým mladíkem, který vezl na koloběžce 14-letou dívku. Incident skončil zraněním. Odehrál se 1. října před 4:30 odpoledne v ulici Mladých Běchovic u přechodu na křižovatce s ulicí ke Klánovickému lesu. Pak se přesunul do ulice Podnikatelská. Případ prověřují kriminalisté kvůli podezření z dvojnásobného pokusu o těžké ublížení na zdraví. Pachateli hrozí až 12-leté vězení. Policisté schánějí svědectví nebo kamerové záznamy, případně záznamy z palubních kamer vozidel. Hlavně hledají řidiče, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na chvíli zastavil a mohl tak vidět jeho průběh. Svědci se mohou ozvat na linku 158. Karlovarský kraj dá přes 1,5 milionu korun na venkovské obchody. Podpoří tak radnice a malé podnikatele, kteří zajišťují základní obslužnost.
2: Z dotace mohou platit především provoz obchodu, třeba elektřinu nebo teplo. Podle hejtmanství má vesnický obchod mnohem větší význam, než se může zdát. Místní mají základní sortiment blízko domova a nemusí kvůli každému nákupu cestovat. Karlovarský kraj tentokrát obdržel 17 žádostí, 3 ale byly stornovány. Na peníze se mohou těšit například v Sadově, Kraslicích nebo Dolních Nivách. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Posádka z obchodní lodi potopené dnes v noci v Černém moři je nezvěstná. Plavidlo se potopilo po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Představitelé země útok označili za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Drony v noci na dnešek zasáhly 2 lodi. Jedna se potopila, druhou zachvátil požár. Útok následoval jen den potom, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehu Rumunska. Tady přišli o život 2 námořníci. Dnešní incident je ale prvním svého druhu, při kterém došlo k napadení lodí ve výlučné ekonomické zóně Bulharska. Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Italského tenistu zastavilo zdraví. Prvního hráče světového žebříčku momentálně nepustí na kurty přetrvávající problémy s kolenem. Sinner kvůli tomu nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Na sociální síti oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu. Zítra už bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne čekáme teplo. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ojedinělé i s mlhami. A s teplotami opět mezi 18 až 23 stupni.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásný den i dobrou chuť, pokud po 12. hodině stále ještě obědváte, ladíte Gold. Vaším průvodcem a tím, kdo vybírá muziku, je pro dnešní den Zdeněk Sekanina. No a co jsem pro vás vybral? Last in Love, potom Udo Jürgens, no a BJ Thomas se už za malou chvilku přidá se skvělou muzikou tady.

0: připomeneme jednu zlatou zbraň, kde jinde než na Zlatém rádiu. Musel jsem dlouho pátrat, ale vězte, že 6. října slaví narozeniny švédská herečka Britt Ekland, která má 84 let. Možná vám to jméno nic neříká, ale byla to právě ona, která okouzlila svět jako dívka agenta Jamese Bonda ve filmu Muž se zlatou zbraní. Takže narozeniny filmové krasavice u nás na Goldu. Zdravíme do Švédska, no a co budeme hrát? Třeba Village People, nebo za českou muziku připravená Hana Zagorová se Studánkou stříbrnou už za malou chvilku tady na Goldu.
1: Radio Gold Im.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Nejpozději dnes mají voliči v Česku dostat hlasovací lístky pro komunální a senátní volby. Pokud by některý volič lístky nedostal, dostane je ve volební místnosti. K volbám může jít v pátek a v sobotu víc než 8 milionů Čechů. Volební místnosti budou v pátek 9. října otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu 10. října od 8 do 14. Občané volí 5 až 55 zastupitelů v obcích. V hlavním městě Praze jde až o 70 zastupitelů. Přehrady na východě Moravy mají kvůli suchu minimální stavy. Deficit hladince podle našeho zpravodaje Jana Čady počítá v metrech.
3: Suchu zmar, vodě zdar, dobrý den. Informace z povodí Moravy jsou udivující. Na Luhačovické přehradě je momentálně vodní stav oproti normálu minus 2,5 metru. Nedaleko odtamtud v Lutkovicích chybějí 3 metry a ve Slušovicích už celé 4. Přítoky jsou naprosto minimální a srážky jak by zmet. Vodní nádrže odpouštějí už od dubna, aby se vůbec zachovaly vodní toky. Ovšem jejich stavy jsou rovněž menší než malé. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Dobrá zpráva přichází z Hradce Králové. Oprava silničního okruhu východočeského města je hotová. Omezení skončila. Po opraveném úseku mezi mostem přes Orlici a kruhovým objezdem Brněnská denně projede přes 30 tisíc vozidel. Jde o jednu z nejzatíženějších silnic v Královéhradeckém kraji. Dopravu mezi centrem města a silničním okruhem ale ještě stále komplikuje oprava Malšovického mostu. Ta potrvá zhruba do poloviny listopadu. Německou rozvědkou otřásá skandál. Policie dnes ráno zadržela jejího bývalého šéfa Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Policisté zatkli i jeho jednoho bývalého spolupracovníka. Ten měl nejméně do roku 2022 Hanningovi za peníze dodávat přísně utajované informace. Hanning podle vyšetřovatelů minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií nešlo o Rusko. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, s teplotami kolem 21 stupňů.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Vše podstatné už víte díky zprávám ve 13 hodin, tak teď zpátky k muzice, kterou pro vás dnes vybírá Zdeněk Sekanina. Toto tedy Afrika, Eros Ramazzotti, to bude Itálie, no a potom Sorry I Am a Lady, kapela Bacara, Ryan Paris připraven, je toho více, tak pojďme si užívat skvělý den s Goldem.

0: Interní s Goldem vám přeje Zdeněk Sekanina. Jennifer Rush, The Power of Love, připravena písnička. Hned potom se připraví Sandra, hned po ní pak Olympici, zkrátka dobře, várka skvělé muziky. No ale teď ještě jedny narozeniny slavného mořeplavce. V roce 1914 se narodil norský cestovatel a etnograf Heyerdahl, který už bohužel nežije, zemřel v roce 2002. Vy si ho možná vybavíte, protože na Balzovém voru Kontiky přeplul Tichý oceán, no a dokázal, že staré civilizace mohly cestovat i přes moře. No takže máváme nahoru slavnému mořeplavci, no a muzika, kterou jsem nastínil, se právě v tento okamžik stává skutečností. Tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Benzinky v polských chalupkách berou čeští řidiči útokem. Lákají je významně levnější pohonné hmoty. Litr benzinu Natural 95 se tam dnes dal pořídit za ani ne 7 zlotých. V přepočtu za zhruba 38 korun. To je o 7 korun na litr méně než v Moravskoslezském kraji. Stojí 48 korun na litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vyškov se chystá na velkou proměnu. Jihomoravské město výrazně ovlivní chystané zdvoukolejnění železniční trati mezi Brnem a Přerovem. Do krajského hlavního města se pak lidé z Vyškova dostanou za 15 minut. Stavební práce na brněnsko-přerovské trati mají začít za 2 roky. Železničáři počítají s tím, že se po ní bude jezdit 200-kilometrovou rychlostí za hodinu, což je nejvyšší možná rychlost na tuzemské železnici. Nobelův výbor ocenil belgického astrofyzika. Francis Halsen dnes získal Nobelovu cenu za fyziku za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. Vědec ke sledování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube v Antarktidě, kterou dokončil v roce 2011. Podle Nobelova výboru tak 82letý Halsen připravil cestu pro nový druh astronomie. Karolína Muchová v Pekingu září. Na tenisovém turnaji 30letá hráčka postoupila do čtvrtfinále, když Japonku Naomi Osakovou porazila po setech 7-5, 1-6 a 7-6. Naopak Linda Nosková končí v osmifinále turnaje v Číně, nestačila na ruskou soupeřku Alexandrovovou. A ještě jednu tenisovou na závěr. Jiří Lehečka nakonec titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6. Ve středu nás čeká oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, s teplotami do 23 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 14. hodině vám krásný den přeje opět Zdeněk Sekanina. Pojďme si zavzpomínat na sluníčko, na krásné léto. Taková sluná Kalifornie se nám objeví teď v písni California Dreamin', Beach Boys, připraven i Afrik Simon, nebo kapela Sweet Fox on the Run. Tak to je naše nabídka pro vás, Goldiáky.

0: odpoledne s Goldem vám přeje opět Zdeněk Sekanina. Samozřejmě pro vás vybírám tu nejlepší muziku, třeba Lynn Anderson, už za malou chvilku Rose Garden, potom je připraven Sting, If You Love Somebody Set Them Free, za českou muziku to bude Řeka zázraků s Hanou Zagorovou, no ale teď budeme blahopřát Hanušům, protože právě jejich jméno je při dnešku v kalendáři. Jde o starobylé jméno germánského původu, které je českou obdobou jména Jan a znamená v překladu Bůh je milostivý. Legendárním nositelem byl třeba mistr Hanuš, spojený s pověstí o pražském Orloji. Já osobně si představím jenom jakousi postavičku na televizi Nova Hanuše Hanzlíka. Žádného jiného Hanuše neznám. Vy nicméně blahopřejte a užívejte si skvělou muziku tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Na dopravu na dálnici D5 u Plzně dnes dohlížejí specialisté z 9 zemí Evropy. Zaměřují se na přepravu nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žíraviny. Experti prověřují, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou a dodržují tak zvláštní požadavky na technický stav aut, označení nákladu nebo bezpečnostní vybavení. Některé závady nejsou na první pohled vidět, proto jsou na místě experti se specializovanými znalostmi. Za první 2,5 hodiny inspektoři zkontrolovali 15 aut, závady našli u poloviny z nich. Nejčastěji šlo o problémy s doklady. V Rusku se objevilo podezření na plicní mor. Pokud jde skutečně o mor, tak celosvětové ohrožení nehrozí. Plicní mor se totiž zdaleka nežíří třeba tak rychle jako covid, řekl nám to epidemiolog Roman Primula. Podle něj je tento případ trochu podivný, proto také vzbudil celosvětový zájem.
3: Případů moru není zas tak úplně málo a protože je to onemocnění bakteriální, tak jsme schopni poměrně dobře léčit. Tady ta situace je trochu zmateční v tom, že tady byla nařízena poměrně přísná dlouhá karanténa, která úplně nekoresponduje s tímto onemocněním a zatím se vůbec netuší, jakým mechanismem došlo k nákaze a jestli vůbec to je mor.
2: Podle Primuly je plicní mor zavčas léčitelný dostupnými antibiotiky. Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací. V Paříži se čeká až 40 tisíc protestujících v průvodu. Demonstrace jsou v plánu i v Lyonu, Lille, Marseille nebo Toulouse, Bordeaux, Rennes a Štrasburku. Demonstranti si stěžují na nedostatek personálu ve školách, které jsou podle nich navíc ve zchátralém stavu. Francouzská vláda už se snaží pro školy najít potřebné finance, což ale bude těžké s ohledem na rychle rostoucí schodek rozpočtu a státní dluh. Čeští fotbaloví fanoušci se těší na večer. To naši reprezentanti zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45. Zítra bude slunečno, i oblačno, i zataženo. S teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Aktuální čas 15 hodin a 3 minuty, ladíte Gold, my jsme za to rádi, protože aspoň jsem muziku nevybíral zbytečně. Mé jméno je Zdeněk Sekanina a pro tento okamžik padla volba na Johna Farnhama You Are The Voice, jen pro vás, milí Goldiáci.

0: Stále 6. října, stále úterý a s vámi tady na Goldu, kromě skvělé muziky, také něco málo podstatných informací vážících se k historii. Tak vězte, že právě dnes, ovšem roku 1927, měl v New Yorku premiéru snímek jazzový zpěvák. Nic vám to neříká, byla to přitom obrovská senzace, protože to byl první zvukový film. Lidé poprvé skutečně v kině slyšeli herce z plátna mluvit a zpívat, čímž vlastně skončila éra němého filmu. A co si budeme říkat, také skončila éra některých herců a hereček, kteří prostě s tím hlasem před kamerou tehdy ještě pracovat neuměli. To se rozhodně, tedy že by někdo ze zpěváků, které vám tady nabízíme na Goldu, neuměl pracovat s hlasem, nestane. Teď se podíváme na Winchesterskou katedrálu, potom to tady budou Dire Straits, Money for Nothing, no a Karel Gott půjde za štěstím na Goldu, žádný problém.
1: Radio Gold Impulse.

0: rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Nafta zítra na benzinkách opět zlevní. Maximálně bude stát 47 korun 97 haléřů. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o desetník na 46 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. To maximální ceny vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Povinné ručení je dražší. Důvodem je víc nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. Průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Pojišťovny na tento trend reagují. Ceny povinného ručení se letos zvýšily průměrně o necelá 4%. Řidiči průměrně platí přes 4600 korun. Slovensko přitvrzuje v boji proti silničním pirátům. Řidiči u našich sousedů zaplatí za riskantní a agresivní jízdu vysoké pokuty, a to až přes 32 tisíc korun. Zároveň můžou na 3 roky přijít o řidičské průkazy.
2: Novinka vstoupila do platnosti už tento měsíc a týká se vodičů, kteří překročí rychlost obcí o viac než 50 km za hodinu a mimo něj o viac než 60. Pri takýchto priestupkoch budou policajti nekompromisní. Už na místě si můžu vypýtať 1000 eurovú pokutu a vodičský preukaz môžu zadržať na pol roka. Pri správnom konaní sú to 3 roky a pokuta je ešte vyššia. Cieľom je odradiť vodičov od nebezpečnej rýchlej jazdy. Josef Baolko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Jiří Lehečka nakonec titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce španělskému hráči Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6. 24-letý Lehečka utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a půl. Lehečkovi ve světovém žebříčku patří 19. místo. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, s teplotami od 18 do 23 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: I po zprávách v 16 hodin se můžete připravit na skvělou várku skvělé muziky zlatých hitů, které vám hraje Gold. Teď to bude Supertramp, It's Raining Again, potom trocha Francie s Milo Mathieu, no a pak zpět k angličtině Peter Gabriel nebo kapela Kiss Crazy Crazy Nights. Hezký den s Goldem.

0: Ani dnes vás, milí goldiáci, Zdeněk Sekanina, což je mé jméno, nepřipraví o pranostiku, která je pro dnešní den opravdu větrná a váže se vlastně k dnešním jmeninám. Píše se nebo říká se v ní, že fouká-li na svatého Hanuše od severu, chystá se kožich do šatníku. Já myslím, že ty kožichy už opravdu velmi brzy vytáhneme, jestli už jsme tak neučinili. Pojďme si udělat takovou malou čistku v našich skříních, ale když k tomu pořádně zesílíme náš gold, tak určitě to bude příjemná čistka. Teď vám bude zpívat Bernie Paul, Everybody's Rocking, Bruce Springsteen's I'm on Fire, Jiří Schillinger, Jahody Mražený a třeba ABBA Dancing Queen.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Pražští policisté hledají svědky konfliktu z Běchovic. K tomu došlo minulý týden ve čtvrtek mezi 67-letým řidičem osobního Peugeotu a 17-letým mladíkem, který vezl na koloběžce 14-letou dívku. Incident skončil zraněním. Odehrál se 1. října před 16:30 odpoledne v ulici Mladých Běchovic u přechodu na křižovatce s ulicí ke Klánovickému lesu. Pak se přesunul do ulice Podnikatelská. Případ prověřují kriminalisté kvůli podezření z dvojnásobného pokusu o těžké ublížení na zdraví. Pachateli hrozí až 12-leté vězení. Policisté schánějí svědectví nebo kamerové záznamy, případně záznamy z palubních kamer vozidel. Hlavně hledají řidiče, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na chvíli zastavil a mohl tak vidět jeho průběh. Svědci se mohou ozvat na linku 158. Karlovarský kraj dá přes 1,5 milionu korun na venkovské obchody. Podpoří tak radnice a malé podnikatele, kteří zajišťují základní obslužnost.
3: Z dotace mohou platit především provoz obchodu, třeba elektřinu nebo teplo. Podle hejtmanství má vesnický obchod mnohem větší význam, než se může zdát. Místní mají základní sortiment blízko domova a nemusí kvůli každému nákupu cestovat. Karlovarský kraj tentokrát obdržel 17 žádostí, 3 ale byly stornovány. Na peníze se mohou těšit například v Sadově, Kraslicích nebo Dolních Nivách. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: Posádka z obchodní lodi potopené dnes v noci v Černém moři je nezvěstná. Plavidlo se potopilo po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Představitelé země útok označili za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Drony v noci na dnešek zasáhly 2 lodi. Jedna se potopila, druhou zachvátil požár. Útok následoval jen den potom, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehu Rumunska. Tady přišli o život 2 námořníci. Dnešní incident je ale prvním svého druhu, při kterém došlo k napadení lodí ve výlučné ekonomické zóně Bulharska. Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Italského tenistu zastavilo zdraví. Prvního hráče světového žebříčku momentálně nepustí na kurty přetrvávající problémy s kolenem. Sinner kvůli tomu nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Na sociální síti oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu. Zítra už bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne čekáme teplo. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ojedinělé i s mlhami. A s teplotami opět mezi 18 až 23 stupni.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Tradičnímu čaji o 5:00 přidáváme vždycky tady na Goldu zprávy a pak další várku úplně úžasné muziky a skvělých hitů. Teď to budou Rose Lawrence, Afrika, potom zase zavítáme do Itálie, no a pak se vrátíme s Paulem Simonem a Artem Garfunkelem, bude to Bridge Over Troubled Water. To je moje nabídka pro vás, milé goldiáky, krásný den vám.

0: Jestli jste, milí goldiáci, až teď s hrůzou 3 minuty po 17. hodině zjistili nebo si uvědomili, že jste se dnes ještě na nikoho neusmáli, rozhodně to napravte, protože dnes při 6. říjnu byste tak učinit opravdu měli. Je totiž světový den úsměvu. Tento den nás oficiálně nabadá k tomu, abychom udělali alespoň jeden dobrý skutek a vykouzlili třeba někomu úsměv na tváři, anebo ho někomu věnovali, protože nenadarmo se říká, že úsměv nic nestojí, ale umí dělat divy. Tak pojďte se zubit, klidně můžete teď, protože já osobně, mně se na tváři objeví takový malý, lehký úsměv, kdykoliv si představím Falka, myslím toho krásného létajícího psa v Nekonečném příběhu. Já už ho úplně slyším a vidím přilétat, protože s touhle muzikou Dlimala, tedy Neverending Story, ho mám prostě spojeného. Tak jdeme na to!
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Pěkný den. Česko dostalo první platbu z obranného nástroje SAFE. Konkrétně naše země získala 309 milionů eur, tedy 15% z přidělené částky 2 miliard eur. Před chvílí to uvedla Evropská komise. Za peníze z obranného úvěru má naše země zaplatit Leopardy a vozy Tatra. Z půjčky se má financovat i možnost vojenského využití dálnice D11, to je ale s otazníkem. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha a lidi na jihu Čech nabádá k tomu, aby šetřili vodou. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože římovská přehrada na řece Malši zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, zhruba 360 tisíc Jihočechů. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek chybí voda v nádržích, rybnících i řekách. Jako první v kraji už téměř vyschla husinecká nádrž na Prachaticku. V zásobním prostoru má jen něco málo přes 1% vody. Školní kuchyň Masarykovy základky v Újezdu nad Lesy začne po epidemii fungovat koncem týdne. Pod novým vedoucím do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Spolu se školní psycholožkou pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školní jídelny. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Hygienici se zpětně dopočítali, že otravou jídlem trpělo 482 lidí. Tři menší města v Plzeňském kraji spojí s volbami i referenda. Týkat se budou možné stavby větrných elektráren. Jak doplní naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová, jde o Kralovice a Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku. Dobrý den, Kláro.
2: Hezký den. Ani jedna z oblastí není ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají stavby získat povolení do roka. V Kralovicích a Kožlanech chtějí větrníky stavět soukromí investoři. V Měčíně zatím firmy jen sondují terén. Odpůrci v Kralovicích varují před zásahem do krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice. Možná krajinná památková zóna, která může stavby zastavit, se vztahuje i na sousední Kožlany, kde je navíc záložní vojenské letiště.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, místy se přechodně zatáhne. Ráno se zejména v Čechách ojediněle přidají mlhy. Naměříme okolo 20 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Pěkný večer. Slovensko se rozloučilo s učitelkou zavražděnou při útoku ve škole. Smutečního obřadu se státními poctami se ve Staškově zúčastnili nejen příbuzní 61-leté oběti, ale i kolegové, ministři nebo generální prokurátor. Věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Uvedla to slovenská média. Učitelka podle listu Nový čas zemřela přímo na základní škole, když děti chránila před útočníkem s nožem. Ten zranil i další učitelku a také žačku, která pak zraněním podlehla v nemocnici. Poslední rozloučení se 14-letou dívkou je naplánované na zítřek. Z útoku policie podezírá 13-letého žáka školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Média uvedla, že matka chlapce skončila ve vazbě, protože vyhrožovala ředitelce školy smrtí. Brzy to budou 3 měsíce od požáru budovy číslo 34 ve Zlíně. Ta je teď už několik týdnů v sutinách. Brzy by mělo být známé, jak bude vypadat odvoz obřího množství odpadu.
2: A to odpadu velmi různorodého. Stavební suti, kovových součástí, skla, ale například také elektroodpadu. Majitel budovy číslo 34, která začala hořet 9. července letošního roku, společnost Cream, vypsal tender a během pár dnů bude jasno, kdo získá zakázku na likvidaci odpadu. Toho na místě honosné stavby bývalého centrálního skladu milionů párů obuvi leží po zásazích demoličních mechanismů podle expertů něco kolem 140 tisíc tun.
1: V Rusku se objevilo podezření na plicní mor. Pokud jde skutečně o mor, tak celosvětové ohrožení nehrozí. Plicní mor se totiž zdaleka nešíří třeba tak rychle jako covid, řekl nám to epidemiolog Roman Primula. Podle něj je tento případ trochu podivný, proto také vzbudil celosvětový zájem.
3: Případů moru není zas tak úplně málo a protože je to onemocnění bakteriální, tak jsme ho schopni poměrně dobře léčit. Tady ta situace je trochu zmateční v tom, že tady byla nařízena poměrně přísná dlouhá karanténa, která úplně nekoresponduje s tímto onemocněním a zatím se vůbec netuší, jakým mechanismem došlo k nákaze a jestli vůbec to je mor.
1: Podle Primuly je plicní mor zavčas léčitelný antibiotiky. Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště. Zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci závodiště vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý. Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Kvůli nedostatku vláhy se na proutěných plotech téměř netvořily nové listy. Velká Pardubická se pojede tuto neděli 11. října. Zítřek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty mají být kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Pěkný večer. Volební lístky už bychom měli mít u sebe. Nejpozději dnes měli voliči v Česku dostat hlasovací lístky pro komunální a senátní volby. Pokud by někdo lístky postrádal, dostane je ve volební místnosti. K volbám může jít v pátek a v sobotu víc než 8 milionů Čechů. Volební místnosti budou v pátek 9. října otevřené od 2 hodin odpoledne do 10. večer. V sobotu 10. října pak od 8 ráno do 2. odpolední. Občané volí 5 až 55 zastupitelů v obcích. V hlavním městě Praze je to až 70 zastupitelů. A předvolební problém řeší ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Někteří lidé tu totiž do schránek dostali chybné hlasovací lístky. Na jedné straně jsou jména staroveských kandidátů, na druhé jsou ale kandidáti z obce Kobeřice na Opavsku.
2: Tyto lístky jsou samozřejmě neplatné a radnice začala tiskovou chybu způsobenou dodavatelem okamžitě řešit. Zajistila už, aby ve všech volebních místnostech měli voliči lístky správné. V každém případě by si ale lidé měli své hlasovací lístky zkontrolovat a ověřit si, zda jsou na obou stranách kandidáti do zastupitelstva Staré Vsi nad Ondřejnicí. Kdo má hlasovací lístek chybný, nový dostane ve volební místnosti, nebo si ho už nyní může vyzvednout na obecním úřadu. Na možnost záměny upozorní voliče i členové volebních komisí.
1: Němci milují mince a bankovky. U našich sousedů probíhá téměř polovina transakcí hotově. Situace se postupně mění s nástupem mladší generace, která platební karty používá stále častěji.
3: Podle loňské studie centrální banky platili Němci loni poprvé kartou, mobilním telefonem či chytrými hodinkami více než hotovostí. Trend chce nyní podpořit ministr financí Lars Klingbeil. Navrhl proto, aby měli obchody povinnost přijímat bezhotovostní platby. Vývězky s nápisem Jen hotovost by z výloh německých obchodů mohly zmizet už na začátku příštího roku. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Finské úřady vystavily stopku Googlu. Americké společnosti nařídily zastavení výstavby dvou datových center, dokud nebudou známé výsledky šetření o možných dopadech na životní prostředí. Píše to agentura AFP. Výstavba je součástí největší jednorázové investice společnosti v Evropě. V následujících 2 letech má činit nejméně 13 miliard eur. Finsko se stalo magnetem pro datová centra díky chladnému podnebí, které pomáhá držet nízko náklady na zvládání tepla, které produkují. Země také disponuje velkým množstvím elektřiny s nízkými emisemi oxidu uhličitého. Svá centra ve Finsku mají také třeba společnosti Microsoft nebo čínská ByteDance, která vlastní TikTok. Zítra doplní sluníčko i mraky, místy se přechodně obloha může i zatáhnout. Ráno se zejména v Čechách přidají ojedinělé mlhy. Odpoledne čekáme od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploměr ukáže maximálně 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu SAFE. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Slovensko se rozloučilo s učitelkou zavražděnou při útoku ve škole. Smutečního obřadu se státními poctami se ve Staškově zúčastnili nejen příbuzní 61-leté oběti, ale i kolegové, ministři nebo generální prokurátor. Věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Uvedla to slovenská média. Učitelka podle listu Nový čas zemřela přímo na základní škole, když děti chránila před útočníkem s nožem. Ten zranil i další učitelku a také žačku, která pak zraněním podlehla v nemocnici. Poslední rozloučení se 14-letou dívkou je naplánované na zítřek. Z útoku policie podezírá 13-letého žáka školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Média uvedla, že matka chlapce skončila ve vazbě, protože vyhrožovala ředitelce školy smrtí. Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů. Ještě před útokem totiž policie obdržela oznámení ohledně nevhodného chování chlapce. Tři menší města v Plzeňském kraji hostí při volbách i referenda. Týkat se budou možné stavby větrných elektráren. Jde o Kralovice a Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku.
2: Ani jedna z oblastí není ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají stavby získat povolení do roka. V Kralovicích a Kožlanech chtějí větrníky stavět soukromí investoři. V Měčíně zatím firmy jen sondují terén. Odpůrci v Kralovicích varují před zásahem do barokní krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice. Možná krajina a památková zóna, která může stavby zastavit, se vztahuje i na sousední Kožlany, kde je navíc záložní vojenské letiště. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Fotbalový zápas Anglie-Česko začal. 90-tisícový stadion ve Wembley je z většiny vyprodaný a stav je chvíli po začátku stále 0-0. Atmosféru těsně před úvodním výkopem popsal reportér Tomáš Zemánek.
3: Uchylená životice, střelná stará ves nebo lučina. To jsou nápisy na vlajkách v sektoru hostujících fanoušků Čechů. Kdybych neměl foťák s dobrým přiblížením, tak je nepřečtu. Tolik o velikosti stadionu Wembley. Angličani tribuny zaplnili až těsně před startem zápasu. Když se 20 minut před utkáním představovala sestava, hukot to ale i tak byl pořádný. Hlavně když na obrazovkách svítily podobizny největších hvězd Kanea a Bellinghama. Těsně před zápasem pak přišla show s moutrými plameny i ohňostroji a potom hymny. Při české byl náš kotel pouze tisícový, i tak po celém stadionu slyšet. Při hymně anglické běhal mráz po zádech. Z Wembley Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme mraky i sluníčko, přechodně se může zatáhnout a ráno musíme hlavně v Čechách počítat i s mlhami. Odpoledne má od jeho západu oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně mezi 18 a 23 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Povinné ručení je dražší. Důvodem je víc nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. Průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Pojišťovny na tento trend reagují. Ceny povinného ručení se letos zvýšily průměrně o necelá 4%. Řidiči průměrně platí přes 4 600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Nejvyšší ceny povinného ručení jsou v Praze. Pohybují se průměrně kolem 6 000 korun. Nejnižší naopak sjednávají pojišťovny v Pardubickém kraji a na Vysočině. Dálnice D10 u Mladé Boleslavy má opravený asfalt. Rekonstrukci povrchu stavaři dokončili na téměř 5-kilometrovém úseku dálnice mezi Kosmonosy a Bezděčínem. V opravované části už dálnice nebyla v dobrém stavu. Byly v ní trhliny, výmoly i díry. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jsou teď upravené i blízké svahy dálnice.
2: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
1: Oprava úseku D10 u Mladé Boleslavy přišla na skoro 120 milionů korun. Policie vyhlásila pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy. Nemá u sebe léky, které potřebuje. Blízcí mají obavy i z toho, že by si mohla ublížit. Naposledy ji viděli včera. Veronika Veselá byla podle policie naposledy v kontaktu se svou známou, když ji potkala v Jihlavské Malátově ulici. Mohla by se pohybovat i v okolí Výlance nebo Puklic. Hledaná žena je štíhlá a vysoká asi 166 cm. Má hnědé delší vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě měla šedé tepláky, černou mikinu značky Puma a tmavý dlouhý kabát. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na policejní linku 158. Fotbalová reprezentace prohrává s Anglií. Na startu druhého poločasu utkání Ligy národů hlásí výsledková tabule ve Wembley skóre 2-0. První půli přímo z místa shrnul reportér Tomáš Zemánek.
3: Anglie od první minuty ukazuje sílu svých individualit a její akce fungují tak dobře, až vypadají skoro jednoduše. S prvním gólem musel přesto pomoct protihráč. Kapitánovi Vladimíru Coufalovi při odvracení prudkého centru před branku chyběl přehled. Riskantní míč se zbytečně snažil odrazit a nekompromisně zavěsil do vlastí. Gól na 2-0 byl naopak výsledkem dokonalé kombinace z prvních doteků, kterou zakončil Harry Kane. Tribuny 90-tisícového Wembley jsou téměř plné a předběžné informace o 80 tisících diváků byly aspoň blízko. Z Londýna Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Tome, díky. Zítra bude oblačno až polojasno, místy se přechodně zatáhne. Ráno se zejména v Čechách ojediněle přidají mlhy. Naměříme okolo 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Čeští fotbalisté v Anglii pohořeli. Favoritovi naši reprezentanti podlehli 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Anglickému týmu v Londýně k většímu náskoku pomohl v úvodním dějství vlastní gól Vladimíra Coufala. Český celek tak soupeři nedokázal oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze a nedokázal ani ukončit čekání na triumf na slavném stadionu ve Wembley. Rekordně dlouhý podzimní sraz zakončil se skóre 2-10. V součtu s nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa nezvítězil už 7 zápasů po sobě. Doplním, že elitní skupinu Ligy národů uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. Policie zadržela bagrový gang. 3 lidi podle ní kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry, traktory a další stavební techniku následně upravovali a prodávali nejen v Česku, ale také na Slovensku. Celkem krádeží 10 strojů způsobili škodu zhruba 4 miliony korun. Podle policejní mluvčí jim hrozí mezi 2 a 8 lety vězení. Brzy to budou 3 měsíce od požáru budovy číslo 34 ve Zlíně. Ta je už teď několik týdnů v sutinách. Brzy by mělo být známé, jak bude vypadat odvoz obřího množství odpadu.
2: A to odpadu velmi různorodého, stavební suti, kovových součástí, skla, ale například také elektroodpadu. Majitel budovy číslo 34, která začala hořet 9. července letošního roku, společnost Cream, vypsal tender a během pár dnů bude jasno, kdo získá zakázku na likvidaci odpadu. Toho na místě honosné stavby bývalého centrálního skladu milionů párů obuvi leží po zásazích demoličních mechanismů podle expertů něco kolem 140 tisíc tun. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
1: Němci milují mince a bankovky. U našich sousedů probíhá téměř polovina transakcí hotově. Situace se postupně mění s nástupem mladší generace, která stále častěji používá platební karty.
3: Podle loňské studie centrální banky platili Němci loni poprvé kartou, mobilním telefonem či chytrými hodinkami více než hotovostí. Trend chce nyní podpořit ministr financí Lars Klingbeil. Navrhl proto, aby měli obchody povinnost přijímat bezhotovostní platby. Vývězky s nápisem jen hotovost by z výloh německých obchodů mohly zmizet už na začátku příštího roku. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Poslanec Filip Turek si nasypal popel na hlavu. Na Facebooku zveřejnil omluvu pro organizaci Hnutí Duha za svůj výrok, ve kterém ji spojil s úmrtími při povodních. Turek na základě rozhodnutí pražského městského soudu zaslal nejprve v pátek svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky. Další součástí verdiktu bylo její zveřejnění právě na sociální síti. Tam ji má Turek ponechat po dobu nejméně 7 dnů. K omluvě přidal Turek další vyjádření na adresu ekologické organizace. Hnutí prostřednictvím mluvčí Evy Pernicové agentuře ČTK sdělilo, že podle nich Turek povinnost uloženou soudem nesplnil a nadále očekávají řádné zveřejnění omluvy, které bude v souladu s verdiktem. Pokud se tak nestane, hodlá organizace podniknout další právní kroky. Zítra doplní sluníčko i mraky, místy se přechodně obloha může i zatáhnout. Ráno se zejména v Čechách přidají ojedinělé mlhy. Odpoledne čekáme od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploměr ukáže maximálně 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: V Praze začne příští týden velká akce silničářů. V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce k Belské ulice, která se bude týkat mimoúrovňové křižovatky s D8. V první části bude do 23. října uzavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Belské bude v tomto úseku svedený do jednoho jízdního pruhu. Mluvčí městské technické správy komunikací to sdělila agentuře ČTK. Dopravní omezení pro druhou fázi prací od 24. října do konce listopadu ještě správa komunikací upřesní. Gbelská je součástí takzvaného průmyslového polookruhu, který nahrazuje zatím neexistující okruhy na severovýchodě metropole. Z hlediska kamionové dopravy je nejvytíženější pražskou komunikací. Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Západočeské Nýřany budou mít nové nádraží. Správa železnic ho v 7000ovém městě postaví za maximální cenu 58 milionů korun. Stanice je na mezinárodní trati, která vede z Plzně přes Domažlice na Německo. Stavět se začne příští rok a hotovo bude podle Davida Kabelého ze správy železnic koncem roku 2028.
2: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Úpravami projde i před nádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
1: Stanice Nýřany s nákladovým nádražím slouží od října 1861 jako součást dráhy, která spojila Bavorsko s Plzní a Prahou Smíchovem. V letech 1924 až 1925 prošly rekonstrukcí vnitřní prostory a přibylo patro. Mezi roky 1968 a 71 pak vznikl nový prosklený pavilon, kam se přemístily prostory pro cestující. Z fasády tenkrát zmizely zdobné prvky.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova pod lavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku i učitelku.
3: Školy začali policii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria 2/3 hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Dnešek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty budou kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Nafta jde s cenou dolů. Maximální prodejní cena u ní oproti včerejšku dnes klesá o 41 haléřů na necelých 48 korun za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvyšuje o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Rezort současně vyzval provozovatele čerpacích stanic, aby se ceny pod nařízenými stropy snažili udržovat. Doplním, že stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce října. Vývoz svářecích a obráběcích strojů z Česka dál skomírá. Ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku se snížil o 12%. Dovoz těchto strojů naopak o víc než 20% vzrostl. Ředitel Svazu strojírenské technologie Ivo Červenka první pololetí letošního roku obchodu s obráběcími a svářecími stroji považuje opět za dramatický propad.
2: Pokles o nějakých 12% proti roku 25 stejného období. A co je zarážející je, že se nám výrazně jako zvedl dovoz obráběcích strojů. Je tady dovoz o 20% více než v loňském roce, což je velký vykřičník, protože jsme se dostali opět do obchodního deficitu mezi exportem a importem.
1: O 30% poklesl i vývoz na Slovensko a do Číny se propadl o skoro 70%. Naopak dovoz strojů z Číny o téměř 40% vzrostl a o víc než 40% také vzrostl dovoz z Německa. Město Most spustilo automatické sledování parkovacích míst na vrchu Hněvín. Chce tak předejít situacím, kdy řidiči teprve po příjezdu zjistí, že nemají kde zaparkovat.
3: Na Hněvíně, kde je nejen hrad s restaurací, ale také řada mosteckých atrakcí, je 20 parkovacích míst. Město sice plánuje rozšíření, nicméně kapacita parkoviště se zvýší jen málo. Proto spustilo informační systém a průběžně monitoruje obsazenost. Pod kopcem se tak objevil nový panel, který zobrazuje počet volných míst na Hněvíně. Stejnou informaci řidiči najdou také ve svých navigacích. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čeští fotbalisté v Anglii pohořeli. Favoritovi naši reprezentanti podlehli 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Anglickému týmu v Londýně k většímu náskoku pomohl v úvodním dějství vlastní gól Vladimíra Coufala. Český celek tak soupeři nedokázal oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze a nedokázal ani ukončit čekání na triumf na slavném stadionu ve Wembley. Rekordně dlouhý podzimní sraz zakončil se skóre 2-10. V součtu s nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa nezvítězil už 7 zápasů po sobě. Elitní skupinu Ligy národů uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. A nedařilo se ani našim Lvíčatům. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili porážkou kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku prohráli 0-2. Už před zápasem měla Lvíčata jistotu druhého místa a účasti v baráži. Dnes čekáme mraky i sluníčko, přechodně se může zatáhnout a ráno musíme hlavně v Čechách počítat i s mlhami. Odpoledne má od jihozápadu oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně mezi 18 a 23 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: V Praze začne příští týden velká akce silničářů. V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce k Belské ulice, která se bude týkat mimoúrovňové křižovatky s D8. V první části bude do 23. října uzavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Belské bude v tomto úseku svedený do jednoho jízdního pruhu. Mluvčí městské technické správy komunikací to sdělila agentuře ČTK.